0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock. Počasí.
2: Pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pronostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Začínají zprávy.
4: Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
5: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
4: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
1: Sport.
4: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
6: V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pronostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
1: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 20. červenec se Skyrokem. Začínáme kosmickou událostí 20. století. Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Tento vzkaz posílá Neil Armstrong z měsíce.
3: 16. července 1969 odstartovala z floridského mysu Canaveral posádka kosmické lodi Apollo 11. Trojice astronautů Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins se v rámci amerického vesmírného programu vydala k měsíci a 20. července 1969 jej dobyla.
2: Do dějin se zapisuje také náš fenomenální běžec Emil Zátopek. Na letní olympiádě v Helsinkách 20. července 1952 vyhrává běh na 10 kilometrů, o 4 dny později přidává zlato na 5 kilometrech a vše za další 4 dny korunuje vítězstvím v Královském maratonu. Tento famózní výkon vyhrát všechny 3 nejdelší vytrvalecké závody na jednom šampionátu se zatím nikomu dalšímu nepovedlo zopakovat. Letním tématem pokračujeme v muzice o jednom z největších festivalů v anglickém Nebworthu. První ročník se tu koná 20. července 1974 s typicky skyrockovými headlinery Allman Brothers Band. Festival má ve své historii návštěvnosti přes 100 000 a program naplní hvězdy své doby. Z rockových bych mohl vybrat Led Zeppelin, Queen, Scorpions nebo Carlose Santana. K tomu na závěr kalendária přejeme vše nejlepší k narozeninám. Mexicko-americký brilantní kytarista nás těší svým latino feelingem od 20. července 1947. Na Skyroku i zítra rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
10: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.

0: Rádio Johana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Domů, do práce i do auta. Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 20. července. Dění na hřbitově v Olomouci na Ředině začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie muže tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
1: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Populární antistresové hračky Mido způsobují podle lékařů vážné úrazy dětí. Jak píší novinky.cz, na vině jsou videa ze sociálních sítí, která navádějí k jejich ohřívání v mikrovlnce. Gelová mačkátka pak explodují a přehrátá hmota způsobuje těžké popáleniny obličeje. Tak pozor na to, nicméně v Česku zatím žádný takový případ hlášený není. Sport. Španělé

0: středu, v pondělí sluníčko a až 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě denní teploty 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra i ve středu zpočátku slunce, během dne mraky a denní teploty úterý i ve středu mezi 19 a 23 stupni.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava. Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem a nehoda na D1 u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Provoz tady řídí semafory, ranní špička se dá případně obět přes Toveř a Samotišky. Ranní nehoda dodávky se teď odstraňuje na 313 km D1 u Bělotína ve směru na Přerov. Opatrně projedeme. Zdravíme Mohalnici, Vyškov i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste vypnout všechny rušivé elementy, bíci, užitečné rady, sdílejte. Blíženci, neseďte doma, zážitky čekají. Radci, nalaďte se na vlnu pozitivního myšlení. Lvi, respektujte názory ostatních. Pany, nepouštějte se do zbytečného utrácení. Váhy, buďte v pohodě a udržte si zdravé sebevědomí. Štíři, jste rádi, když vás obklopují inteligentní lidé. Střelci, nekritizujte a radši poslouchejte. Kozorozi, nebude vám zatěžko utáhnout si opasek. Vodnáři, nemyslete na malicherné problémy. A co mi ryby, jakákoliv finanční odměna určitě potěší.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 20. července. Olomoucký fotbalista Jakub Elbl může na startu nové sezóny nastoupit za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace mu zrušila předběžný zákaz startu kvůli současné korupční aféře. 26-letý bek už nečelí podezření z úplatkářství. Komise ale jeho vyšetřování neukončila. Nyní se na věc dívá jako na neoznámení disciplinárního přečinu. Řeší zde Jakub Elbl věděl o možném ovlivnění předloňské baráže mezi Karvinou a Vyškovem a zda si to nechal pro sebe, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. Ode dneška je dočasně uzavřené parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány hřbitova. Silné bouřky se prohnaly Českem, zanechaly 26 tisíc domácností bez elektřiny. Distributoři postupně dodávky obnovují. Poruchy způsobily při bouřce hlavně stromy a větve, které poničily elektrické vedení. Hasiči měli kvůli následkům silných bouří do včerejšího odpoledne v Česku zhruba 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska.
0: Sport.
2: Svůj 9. titul v kariéře dobila na okruhu WTA tenistka Barbora Krejčíková. Na turnaji v Aténách přemohla ve finále domácí hvězdu Marii Sakariovou 2-0 na sety. Trofej získala poprvé od Wimbledonu 2024.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude dnes pohodový letní den. Ani vedro, ani zima, tak akorát. A sluníčko, jednoduše veget. Východ slunce 5.06, západ 3 minuty po 3:15 večer. Denní teploty dnes 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra a také ve středu čekáme zpočátku slunce, během dne pak více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a úterní i středeční teploty mezi 19 a 23 stupni.
0: Doprava.
3: Opravy v Olomouci, nehoda v centru Kroměříže a policie v Šumperku, ve Valmezu a nebo na kraji Blanská. Víme, jak se jezdí tady, vy to poznáte taky. Hezké pondělní ráno. V Olomouci stále kvůli opravám je uzavřena Erenburgova ulice, na Pražské je částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. V centru Kroměříže pondělní ranní nehoda dvou osobáků na Havlíčkově ulici u Květné zahrady a policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Šumperku na

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej, narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec. Kalendárium.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, ale nebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám zprávy. Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Jeden ze sedmi přiotrávených dělníků následkům otravy podlehl v nemocnici. Případ si převzali kriminalisté. Připomeneme, že zdrojem jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali při bouracích pracích.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Slavná modelka, herečka a spisovatelka Pavlína Pořízková se dočkala velkého uznání v rodném Prostějově. Na radnici o víkendu slavnostně převzala cenu města. Získala ji za profesní úspěchy a reprezentaci Prostějova ve světě. Důchodové změny bude dnes řešit vláda. Na svém předposledním zasedání před vládními prázdninami projedná přidávání peněz k penzi podle věku. Úprava má doplnit současný systém. Nově by se měl důchod po 80 zvýšit každých 5 let o 500 korun a při oslavě stých narozenin pak o 1000 korunu. Připomeneme, že v současnosti už seniori dostávají 1000 korunu navíc v 85 letech a 2000 ve stovce.
0: Sport.
2: Výhrou vstoupila do sezóny česká hokejová reprezentace do 20 let. Na přípravném kempu ve Finsku naši mladí hokejisté odehráli první přátelák, vyzvali domácí výběr 20 a Česko vyhrálo 3-1.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude dnes pohodový letní den. Ani vedro, ani zima, tak akorát. A sluníčko, jednoduše veget. Východ slunce 5.06, západ 3 minuty po 3:15 večer. Denní teploty dnes 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra a také ve středu čekáme zpočátku slunce, během dne pak více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a úterní i středeční teploty mezi 19 a 23 stupni.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
3: Bouračka na kraji Olomouce a zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku na kraji města u Holického lesa mezi Novými sady a Holicí u odbočky na Šlechtitelů. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Je tu kivadlový provoz, řídí ho semafory a ve Špičce se delší kolona dá oběd přes Tovéř a Samotišky. Zdravíme také Rýmařov, Lipník i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Olba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Olba Fest na Fakt Rizí horský festival. 28. až 29. srpna v pivovaru Olba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.

0: Dani Johana, Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
4: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostřední záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
3: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Aktuality také za volantem. Podle plánu pokračuje výměna mostních závěrů v Zábřeze na vytížené silnici 44. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, po položení nového asfaltu se dělníci přesouvají na druhou půlku silnice. Je tu kyvadlový provoz, tak počítejme se zdržením. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom Deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr.
0: Sport.
3: Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: A do konce je z toho gólovka, rovná se první gól, který dává Ferran Torres!
6: Španělé jsou mistři světa a fotbalovou hračku tam podporují i dnešní teploty. V Madridu v pondělí sluníčko a až 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě, denní teploty 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra i ve středu zpočátku slunce, během dne mraky a denní teploty v úterý i ve středu mezi 19 a 23 stupni.
0: Doprava.
6: Policie v Olomouci, také v Šumperku, nehoda na Mohelnicku a také ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Policie hlídá v Olomouci na Brněnské, také v Šumperku na Jesenické nebo mezi Boskovicemi a Mlatkovem. V Olomouci je stále kvůli opravám uzavřena Eremburgova ulice. Na Pražské je s tím spojená částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. O bouračce motorkáře víme teď mezi Mohelnicí a Úsovem u odbočky na Třeštinu. A pozor i na přechodech. Auto srazilo chodce ve Vyškově na ulici Nádražní. Jeďte s námi bez pokut a podle pravidel.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Skyrock.
3: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: porazit.
1: Možná své věrné rádio posloucháte pravidelně, možná se k nám vracíte po delší době. Buď jak buď, my jsme připraveni celý den pondělí 20. července plnit vašimi oblíbenými hity a také tipy, kam vyrazit. Olomoucké kino Metropol dnes nabízí Umění v kině. Tentokrát je to dokument Frida Kahlo o fenomenální mexické malířce, kterou milují všechny generace. Umění v kině Metropol Olomouc dnes od 17.30. Den s kapelou Jelen se blíží, Jelen Fest v Olomouci na Pevnůřce. Ne, není to dneska, je to o víkendu v sobotu 25. července. Velká jelení show v Olomouci na Pevnůřce, už tuto sobotu také autogramiáda a speciální hosté. A také pokračuje hranické kulturní léto. Měli byste vědět, že tento týden nabídne další koncert, konkrétně ve středu 22. července v Zámecké zahradě zahrají naši hudební kamarádi z kapely Sakai Club. Hranické kulturní léto ve středu od 18 hodin Sakai Club v Zámecké zahradě.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.

0: But there was plenty of everything.
1: Skyrock. Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: na Rýmařovsku na 90,2 FM. Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude. Pondělní odpoledne slibuje převážně jasno až polojasno. Přechodně může přibýt trochu mraků na obloze. Ojediněle nám sprchne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 16. Zítřek nás pak přivítá polojasnou oblohou. Během dne se ale zamračí na oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 22 stupňům. Biozátěž máme oba dny na nejlepším stupni.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 20. červenec se Skyrokem. Začínáme kosmickou událostí 20. století. Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Tento vzkaz posílá Neil Armstrong z měsíce.
3: 16. července 1969 odstartovala z floridského mysu Canaveral posádka kosmické lodi Apollo 11. Trojice astronautů Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins se v rámci amerického vesmírného programu vydala k měsíci a 20. července 1969 jej dobila.
2: Do dějin se zapisuje také náš fenomenální běžec Emil Zátopek. Na letní olympiádě v Helsinkách 20. července 1952 vyhrává běh na 10 kilometrů, o 4 dny později přidává zlato na 5 kilometrech a vše za další 4 dny korunuje vítězstvím v Královském maratonu. Tento famózní výkon vyhrát všechny tři nejdelší vytrvalecké závody na jednom šampionátu se zatím nikomu dalšímu nepovedlo zopakovat. Letním tématem pokračujeme v muzice o jednom z největších festivalů v anglickém Nebworthu. První ročník se tu koná 20. července 1974 s typicky skyrockovými headlinery Allman Brothers Band. Festival má ve své historii návštěvnosti přes 100 000 a program naplní hvězdy své doby. Z rockových bych mohl vybrat Led Zeppelin, Queen, Scorpions nebo Carlose Santana. K tomu na závěr kalendária přejeme vše nejlepší k narozeninám. Mexicko-americký brilantní kytarista nás těší svým latino feelingem od 20. července 1947. Na Skyroku i zítra rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň! Mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
10: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Už 12. den hasiči likvidují požár výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teploty na požářišti klesají, pomohly tomu uplynulé bouřky. Jak dlouho ovšem jejich zásah ještě potrvá, stále není jasné. Kriminalisté požár prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případný viník by za čin mohl dostat až 5 let vězení. Vyšetřování příčiny vzniku požáru může podle hasičů trvat měsíce. Známá ještě není ani celková škoda.
0: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48. Český triumf na tenisovém ITS Cupu v Olomouci. Mezinárodní turnaj o víkendu ovládla ve dvouhře Julie Štruplová. Tenistka prostějovského klubu ve finále přemohla 2-0 na sety Radku Zelníčkovou a díky vítězství si poprvé zahraje na US Open. Deblový titul na ITS Cupu v Olomouci vybojovala Ivana Šebestová spolu s Maďarkou Adrienne Naďovou. Celkem se na kurtech v Omega Centru sportu a zdraví vystřídala během kvalifikace a dvouhry a čtyřhry téměř stovka hráček.
0: Počasí.
3: Olomouc nám hlásí kolem 21 stupňů, v Bruntále hlásí kolem 17, v Kroměříži je rtuť teploměru na 20. Víme, jak bude odpoledne. Čekáme převážně polojasno, sem tam se nám může zatáhnout na oblačno. Výjimečně nám spadne nějaká ta dešťová kapka. Taky dnešní noc nás čeká polojasná až skoro jasná. Můžeme tak venku pozorovat třeba měsíc přibývající ponovu. Do úplňku nám zbývá 9 dní. Na pozorování noční oblohy si ale raději vezmeme mikinu. Teploty v noci mohou spadnout až k 7 stupňům.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká. Opatrně, ale kvůli nahlášené nehodě jezdíme na trase Březová nad Svitavou a Svitavy. Přibližně v polovině cesty. Bouračku řešíme taky v Poličce v ulici Starohradská. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D1 na exitu Přerov, na výjezdu ve směru na Kokory. Na té samé dálnici, na D1, je potkáme taky na exitu Hulín Západ. Nejvyšší povolenou rychlost si hlídáme taky na trase Olomouc Uničov při projíždění kolem Štěpán. Pánova, přejeme vám pohodovou cestu.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Do uší vám hraje Skyrock, vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Společně to pořádně rozjíždíme i v pondělí 20. července. Čím je tohle datum zajímavé, si povíme ještě v této hodince v našem kalendáriu. Do té doby otočte volume doprava a vychutnávejte si s námi náš nejlepší rockový výběr na rádiu Skyrock.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Haná, Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Haná Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři je pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej, narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. Skyrock červenec. Kalendárium.
2: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Na sídlišti Norska v Olomouci to vře. Radnice plánuje zařadit přes 100 místních garáží do kategorie staveb určených k demolici kvůli úpravám veřejného prostoru. Jejich majitelé zavalili magistrát desítkami stížností, píše deník. Vlastníci garáží v ulicích Norska, Rumunska a generála Píky našli informace o demolici na letácích přímo na garážích. Město je uklidňuje, že jde o dlouhodobý záměr pro horizont 20 až 30 let. Téma sledujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
1: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Důchodové změny bude dnes řešit vláda. Na svém předposledním zasedání před vládními prázdninami projedná přidávání peněz k penzi podle věku. Úprava má doplnit současný systém. Nově by se měl důchod po 80 zvýšit každých 5 let o 500 korun a při oslavě stých narozenin pak o 1000 korun. Připomeneme, že v současnosti už seniori dostávají 1000 korun navíc v 85 letech a 2000 ve stovce.
0: Sport.
1: Mladí čeští hokejisté mají před sebou na přípravném kempu ve Finsku další přátelák. Poté, co český tým hráčů do 20 let přemohl výběr finských vrstevníků 3-1, dnes česká dvacítka vyzve v 18 hodin finskou devatenáctku. Přineseme vám výsledek.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Venku je poměrně příjemná teplota, třeba na nějaký ten výlet. Pokud na něj ale vyrazíte, přibalte si sebou raději repelent. Aktivita klíšťat je na Hané střední až vysoká. Odborníci radí nesedat a nelehat si v porostech, nechodit do křovin a po pobytu v přírodě se pořádně prohlédnout. Do batohu raději dáme i pláštěnku. Odpoledne se nám totiž přechodně může zatáhnout, výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, až na pár uzavírek projedeme bez komplikací. Nikdy nemáme ani žádnou kolonu. Opatrně ale stále projíždíme na trase mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. Přibližně v polovině cesty se tady srazila nákladní auta s osobními. Projet se dá, ale s nohou na brzdě. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D55 na exitu Napajedla, číhají na D1 na exitu Ivanovice na Hané, rychlost si hlídáme i na průtahu v Sebranicích. Příjemnou a bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Rádio Skyrock, na našich vlnách vás vezeme od jednoho hitu ke druhému. K tomu vám navíc přinášíme taky aktuální informace z Hané, zábavné magazíny a nebo třeba rozhovory se zajímavými hosty. Přesně takový rozhovor pro vás chystáme už za chvíli, tak nás laďte dál. S vámi je Skyrock.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Skyrock.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše odpolední rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
3: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
2: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
4: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 tisíc korun.
2: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom Deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr.
0: Sport.
2: Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Pondělní odpoledne nám slibuje převážně polojasno. Přechodně přibudou i mraky na obloze, ojediněle nám sprchne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 16. Zítřek nás pak přivítá polojasnou oblohou, během dne se ale zamračí na oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 22 stupňům. Biozátěž máme oba dny na nejlepším stupni.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí dnes jezdíme dál bez komplikací. Pozor si dáme jen na policejní hlídku v ulici Hněvotínská. Stojí taky v Chomoutově v ulici Štěpánovská. Pomáhají a chrání na D1 na exitu Lipník Loučka a taky na trase Babice Kudlovice. Na porouchané auto si dáme pozor na D46 na trase Olomouc Vyškov. Před exitem Vyškov ve Zlíně nám pak nefunguje semafor na třídě Tomáše Bati a taky na třídě 3. května. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na rádiu Skyrock vás bavíme. Od pondělí do neděle pro vás máme ten nejlepší rockový výběr. Taky vás ale pravidelně informujeme. Zjistili jsme pro vás, o čem se píše, a už brzy vám přineseme krátký přehled. Teď jdeme dál vstříc dalšímu rockovému nářezu.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Skyrock.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi. Skyrok.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. Jaká je kvalita vody na koupání podle odborníků na olomouckých Poděbradech nebo na Plumlově? To pro nás zjistil Olomoucký Report. Přerov děkoval Lindě Noskové. Wimbledonskou šampionku vítalo zaplněné náměstí. Fotky z oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. Bydlíte ve Svitavách a jste zde spokojení? Město vyzývá, abyste si do Svitav zapsali trvalý pobyt. Slibuje za to i finanční odměnu. Více se dočteme na webu svitavy.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Dicinky rock. Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
4: Pomysleným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostřední záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
3: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
5: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 000 korun.
3: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr.
0: Sport.
3: Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
1: Skyrock.
0: Tady máte vše na jednom místě.
1: Nejlepší rokový výběr a taky zprávy.
0: I po 15. hodině jsme tu pro vás.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
1: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Dění na hřbitově v Olomouci neředině začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie může tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
0: Sport.
3: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Vít Kopřiva. Představí se na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Dnes po 15:30 odpoledne vyzve na antukovém kurtu peruánce Buseho. Výsledek duelu prvního kola podniku vám přineseme.
0: Počasí.
6: Pondělí hodně nahané, o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraků a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch.
7: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
6: Je to rychlé dopravní info. V Olomouci si musíme dát pozor na nehodu na třídě Míru. Bouralo se také u Hoštejna, tady je v sobě náklaďák s osobákem a nehodu aktuálně řešíme i mezi obcemi Lísky a Litenčice. Tak tady taky nohu z plynu. Na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice Sever na vás číhá policejní hlídka a policie je i na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd.
1: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Se Skyrockem si užíváme pondělní odpoledne. Kromě nejlepšího hudebního výběru pro vás ještě v této hodince máme taky tipy, kam vyrazit. S námi se rozhodně nudit nebudete. Tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Na své věrné rádio posloucháte pravidelně, možná se k nám vracíte po delší době. Buď jak buď, my jsme připraveni celý den pondělí 20. července plnit vašimi oblíbenými hity a také tipy, kam vyrazit. Olomoucké kino Metropol dnes nabízí Umění v kině. Tentokrát je to dokument Frida Kahlo o fenomenální mexické malířce, kterou milují všechny generace. Umění v kině Metropol Olomouc dnes od 17.30. Den s kapelou Jelen se blíží, Jelen Fest v Olomouci na Pevnůstce. Ne, není to dneska, je to o víkendu v sobotu 25. července. Velká jelení show v Olomouci na Pevnůstce, už tuto sobotu také autogramiáda a speciální hosté. A také pokračuje hranické kulturní léto. Měli byste vědět, že tento týden nabídne další koncert, konkrétně ve středu 22. července v Zámecké zahradě zahrají naši hudební kamarádi z kapely Sakai Club. Hranické kulturní léto ve středu od 18 hodin Sakai Club v Zámecké zahradě.
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Začínají zprávy. Na sídlišti Norska v Olomouci to vře. Radnice plánuje zařadit přes 100 místních garáží do kategorie staveb určených k demolici kvůli úpravám veřejného prostoru. Jejich majitelé zavalili magistrát desítkami stížností, píše deník. Vlastníci garáží v ulicích Norska, Rumunska a generála Píky našli informace o demolici na letácích přímo na garážích. Město je uklidňuje, že jde o dlouhodobý záměr pro horizont 20 až 30 let. Téma sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
4: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Stop mobilům na školách. Vláda podpořila novelu, která má od září 2027 zakázat mobily v mateřinkách, na základkách a v nižších ročnících gymnázií. Zákaz se má týkat vyučování a přestávek, i družiny a oběda. Proti plošnému zákazu mobilů ve školách se postavil dětský ombudsman Martin Beneš, který regulaci považuje za nadbytečnou. S tím, ať si pravidla určí sami školy. Ministr školství Robert Plaga to však odmítl, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Mladí čeští hokejisté mají před sebou na přípravném kempu ve Finsku další přátelák. Poté, co český tým hráčů do 20 let přemohl výběr finských vrstevníků 3-1, dnes česká dvacítka vyzve v 18 hodin finskou devatenáctku. Přineseme vám výsledek.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
6: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přehánky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
1: Doprava.
6: V Olomouci na vás číhá policejní hlídka na 17. listopadu, tak s tím počítejte. Lehké zdržení nám hlásíte na Šibeníku. Tady si můžete postát zhruba 5 minutek. Mrkneme i na nehody. Aktuálně řešíme nehodu v ulici Běžní ve Šternberku. Pozor si stále musíme dát také u obce Hoštejn. Tady je v sobě náklaďák s osobákem a stále se to dořešuje.
1: Tak a teď už hrajem.
0: Skyrock.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holbafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.

0: svatby a oslavy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Forsberg.cz.
0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: letní servis na Skyroku.
1: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdí proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině. S námi vás žádné letní trable nečekají.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.
2: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
2: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
1: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
3: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 000 korun.
1: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom Deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr. Sport. Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání. Počasí.
4: Po několika teplejších dnech přináší začátek týdne příjemnější teploty. Dnes bude většinou polojasno, přechodně přibude oblačnosti a jen výjimečně se objeví přeháňka. Odpolední maxima vystoupí na 23 stupňů Celsia. Také úterý nabídne polojasnou oblohu, během dne bude mraku přibývat a odpoledne se lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni. A jedna zajímavost, na 20. července připadá Mezinárodní den měsíce. Tak snad nám mraky dovolí se na něho večer podívat.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz. Doprava.
4: Nehodu nám hlásíte na ulici IP Pavlova v Olomouci. Není to ale nehoda osobáku, hlásíte nám tady pád na koloběžce. Tak pozor, nohu z plynu také na D55 na exitu Hulín Východ nebo na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc Lipník nad Bečvou na exitu Nemileny. Tady číhá policejní hlídka a policie je také aktuálně u obce Koclířov.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Do uší vám hraje Skyrock, vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Společně to pořádně rozjíždíme i v pondělí 20. července. Čím je tohle datum zajímavé, si povíme ještě v této hodince v našem kalendáriu. Do té doby otočte volume doprava a vychutnávejte si s námi náš nejlepší rockový výběr na rádiu Skyrock.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Miráž.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
12: Máme pro vás všechno nejlepší.
13: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
14: Největší hity 80. a 90. let.
13: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
14: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarity.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec. Kalendárium.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Červnové biskupské oslavy olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka a pomocného biskupa Antonína Baslera vynesly na darech 770 tisíc korun. Výtěžek pomůže financovat rekonstrukci domova pro seniory v klášteře milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži. Plánované úpravy zaměřené na požární bezpečnost a bezbariérovost totiž zkomplikovaly nově objevené statické vady z doby totality. Církev chce finanční prostředky využít k celkové modernizaci tohoto zařízení, které poskytuje sociální i duchovní zázemí seniorům a starším kněžím. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem. Sport. Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48. Počasí.
2: Pondělí je nahané o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraků a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch. Doprava. Olomouce nám hlásíte zdržení na vozovce. Postát si tady můžete do 10 minut, tak s tím počítejte. Kolony jsou aktuálně také mezi Valašským Meziříčím a obcí Jablunka. Tady si můžete postát v obou směrech zhruba taky na 10 minut. Policejní hlídka je v obci Horní Moštěnice a nebo v Koclířově. A nehoda se řeší ve Zlíně na ulici Václavská. Tak vám všem přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem. Sky.

0: Rádio Skyrock, na našich vlnách vás vezeme od jednoho hitu ke druhému. K tomu vám navíc přinášíme taky aktuální informace z Hané, zábavné magazíny a nebo třeba rozhovory se zajímavými hosty. Přesně takový rozhovor pro vás chystáme už za chvíli, tak nás laďte dál. S vámi je Skyrock.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 20. červenec se Skyrokem. Začínáme kosmickou událostí 20. století. Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Tento vzkaz posílá Neil Armstrong z měsíce.
2: 16. července 1969 odstartovala z floridského mysu Canaveral posádka kosmické lodi Apollo 11. Trojice astronautů Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins se v rámci amerického vesmírného programu vydala k měsíci a 20. července 1969 jej dobila.
1: Do dějin se zapisuje také náš fenomenální běžec Emil Zátopek. Na letní olympiádě v Helsinkách 20. července 1952 vyhrává běh na 10 kilometrů, o 4 dny později přidává zlato na 5 kilometrech a vše za další 4 dny korunuje vítězstvím v Královském maratonu. Tento famózní výkon vyhrát všechny 3 nejdelší vytrvalecké závody na jednom šampionátu se zatím nikomu dalšímu nepovedlo zopakovat. Letním tématem pokračujeme v muzice o jednom z největších festivalů v anglickém Knebworthu. První ročník se tu koná 20. července 1974 s typicky skyrockovými headlinery Allman Brothers Band. Festival má ve své historii návštěvnosti přes 100 000 a program naplňují hvězdy své doby. Z rockových bych mohl vybrat Led Zeppelin, Queen, Scorpions nebo Carlose Santana. K tomu na závěr kalendária přejeme vše nejlepší k narozeninám. Mexicko-americký brilantní gitarista nás těší svým latino feelingem od 20. července 1947. Na Skyroku i zítra rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Volba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
0: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, ale nebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat. Hlavně se z toho nezbláznit. Co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock.
0: Skyrock.

0: a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Červnové biskupské oslavy olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka a pomocného biskupa Antonína Baslera vynesly na darech 770 tisíc korun. Výtěžek pomůže financovat rekonstrukci domova pro seniory v klášteře milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži. Plánované úpravy zaměřené na požární bezpečnost a bezbariérovost totiž zkomplikovaly nově objevené statické vady z doby totality. Církev chce finanční prostředky využít k celkové modernizaci tohoto zařízení, které poskytuje sociální i duchovní zázemí seniorům a starším kněžím. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
0: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48.
0: Počasí.
3: Pondělí je nahané o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraku a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch.
0: Doprava.
3: Olomouce nám hlásíte zdržení na vozovce. Postát si tady můžete do 10 minut, tak s tím počítejte. Kolony jsou aktuálně také mezi Valašským Meziříčím a obcí Jablunka. Tady si můžete postát v obou směrech zhruba taky na 10 minut. Policejní hlídka je v obci Horní Moštěnice a nebo v Koclířově. A nehoda se řeší ve Zlíně na ulici Václavská. Tak vám všem přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Sky.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Červnové biskupské oslavy olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka a pomocného biskupa Antonína Baslera vynesly na darech 770 tisíc korun. Výtěžek pomůže financovat rekonstrukci domova pro seniory v klášteře milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži. Plánované úpravy zaměřené na požární bezpečnost a bezbariérovost totiž zkomplikovaly nově objevené statické vady z doby totality. Církev chce finanční prostředky využít k celkové modernizaci tohoto zařízení, které poskytuje sociální i duchovní zázemí seniorům a starším kněžím. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem. Sport. Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48. Počasí.
2: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno,

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
5: Tento víkend se Hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Děláme akce. Forsberg.cz.
9: Svatby a oslavy.
8: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
9: Večírky i velké firemní eventy.
8: Forsberg.cz.
10: Děláme akce.
11: Skyrock.

Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. Jaká je kvalita vody na koupání podle odborníků na olomouckých Poděbradech nebo na Plumlově? To pro nás zjistil Olomoucký report. Přerov děkoval Lindě Noskové. Wimbledonskou šampionku vítalo zaplněné náměstí. Fotky z oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. Bydlíte ve Svitavách a jste zde spokojení? Město vyzývá, abyste si do Svitav zapsali trvalý pobyt. Slibuje za to i finanční odměnu. Více se dočteme na webu svitavy.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Rádio Haná, Skyrock.
3: Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
4: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji,
4: v Česku i ve světě.
1: A vždy přidáme i sportovní aktuality.
4: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

Rádio Hana Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Rádio Hana Skyrock.
1: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 20. červenec se Skyrokem. Začínáme kosmickou událostí 20. století. Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Tento vzkaz posílá Neil Armstrong z měsíce.
2: 16. července 1969 odstartovala z floridského mysu Canaveral posádka kosmické lodi Apollo 11. Trojice astronautů Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins se v rámci amerického vesmírného programu vydala k měsíci a 20. července 1969 jej dobila.
1: Do dějin se zapisuje také náš fenomenální běžec Emil Zátopek. Na letní olympiádě v Helsinkách 20. července 1952 vyhrává běh na 10 kilometrů, o 4 dny později přidává zlato na 5 kilometrech a vše za další 4 dny korunuje vítězstvím v Královském maratonu. Tento famózní výkon vyhrát všechny 3 nejdelší vytrvalecké závody na jednom šampionátu se zatím nikomu dalšímu nepovedlo zopakovat. Letním tématem pokračujeme v muzice o jednom z největších festivalů v anglickém Knebworthu. První ročník se tu koná 20. července 1974 s typicky skyrockovými headlinery Allman Brothers Band. Festival má ve své historii návštěvnosti přes 100 000 a program naplňují hvězdy své doby. Z rockových bych mohl vybrat Led Zeppelin, Queen, Scorpions nebo Carlose Santana. K tomu na závěr kalendária přejeme vše nejlepší k narozeninám. Mexicko-americký brilantní gitarista nás těší svým latino feelingem od 20. července 1947. Na Skyroku i zítra rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Skyrock. Baví nás bavit vás.
4: I v pondělí.
3: Skyrock.
4: Nejlepší rockový výběr.

0: několik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, ale nebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.

den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

baviť vás. I v úterý Skyrock. Najlepší rokový výber.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 21. červenec na Skyroku. 500 000 fanoušků na koncertě. Možná o tom sní ty největší skyrockové hvězdy. 21. července 1990 se při charitativním koncertě The Wall Live in Berlin plní tento sen pořádajícímu Rogeru Watersovi z Pink Floyd a dalším podílejícím se celebritám jako mimo jiných Bryan Adams nebo Scorpions. V této době kromě rekordního počtu návštěvníků bylo i výjimečné pojetí koncertu, kdy každou skladbu hraje jiný interpret se společnou doprovodnou kapelou The Bleeding Heart Band. Rekordní ve své době je i Appetite for Destruction, debutové album Guns N' Roses. Vychází 21. července 1987. Se svými víc jak 18 miliony prodanými nosiči je nejprodávanějším rockovým startem vůbec. Dalším rekordem pokračujeme v Antarktidě, kde teď panuje zima. 21. července 1983 je na ruské stanici Vostok zaznamenána nejnižší teplota naměřená na planetě Zemi. -89,2 stupně Celsia. Od rekordů si odpočineme připomínkou narození Milana Rastislava Štefánika, politika, jež se výrazně zasloužil o vznik první Československé republiky.
2: On velkou část života prožil v Paříži nebo ve Francii. Díky tomu se vytvořil poměrně dobré lobbystické vztahy k různým důležitým osobnostem, jak tedy politiky, tak i veřejného života. Otevíral dveře českým politikům k těm jednáním o vzniku samostatného státu. A druhá věc, která je neméně důležitá, to je jeho podíl na vzniku československých jednotek lidí.
1: I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.